0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 5 hodín, 36 minút, 79 rokov by sa dnes dožila výrazná herečka so zamatovým a podmanivým hlasom Silvia Turbová. Narodila sa v Opave, bola dcerou slovenského operného speváka a herca Bela Turby. Matka bola divadelnou asistentkou réžie. Vyštudovala herectvo na VŠMU v Bratislave a divadelnú dráhu začínala v štátnom divadle v Košiciach. Po jednej sezóne bola už od roku 1972 členkou Pražského národného divadla, odkiaľ odišla po dlhoročnom úspešnom pôsobení v roku 1998. Na javisku stvárňovala postavy energických žien s tragickým nádychom. Hrala v hrách ako Meštiaci, Nápadníci trónu, Obzri sa v hneve alebo Letní hostia. Venovala sa tiež recitácii a dabingu. Bola spoluzakladateľkou hereckej asociácie. Vo filme debutovala už ako stredoškoláčka a stelesňovala v ňom väčšinou atraktívne a povrchné mladé ženy. Zomrela v roku 2015. Silvia Turbová sa v Národnom divadle v Prahe stretávala so závisťou a na svoje začiatky spomínala takto.
2: Přestože jsem vůbec neměla ambice jít do Národního divadla v Praze, protože jsem studovala na Slovensku, byla jsem tam zamilovaná a chtěla jsem tam zůstat, ale nicméně tehdejší vedení dělalo všechno proto, aby mě dostali, aby mě angažovali do Národního divadla, protože říkali, že tento typ takzvaného bampa tam není, což byla pravda. Já nejsem pokrytec a nejsem zbytečně skromná. Jsem se poradila s mnoha svými profesory, kterých jsem si vážila, a ti mi řekli, že herečce se stane jednou za život, aby dostala takovouto nabídku, tak jsem ji přijala. Na první dva roky nevzpomínám dobře, protože mnoho kolegů mě bralo tak jako velice divně, nebo si říkali, jak je to možné, že Slovenka přišla rovnou do Národního divadla a hraje za mé hlavní role. Pak si myslím, že si kolegové na mě zvykli a už to bylo mnohem lepší. Řekla bych, do té revoluce jsem hrála opravdu krásné role a mám na to velice hezké vzpomínky.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Naše turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.